0: Dálivéh, seint mé dé daíh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na Gaillimhe.